0: Un din slova. E për ata, mund në folë si shmir me bejol në gjijet e si jeta mendon. Për jo në të paq, në këfolin jo në të fjala të fort.
1: R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R- И за това мога да говоря.
2: I know the letters, so I can speak well.
3: Please more.
4: I know all the letters.
5: Я спознам
0: черкен.
6: Ме акшар чанта ху.
3: Я.
0: Аз.
3: Слова.
0: Буки.
5: И не ишмаремо бетикът.
4: Я слова знам.
7: Куноск литерале, деч пот ворби бине.
3: И зато мога говорити.
1: Dobrze jest znać litery, aby móc komunikować się z innymi ludźmi.
3: Kako je dobre živjeti?
4: Mam pismena.
8: Ja kjenner bokstavene og kan snakke.
4: Viem hovorit.
8: Om det gode liv.
4: Rozprávať o tom.
8: På hele planeten.
3: Na cijeloj zemlji.
4: Ake je dobre žiť na zemlji.
3: I kako ljudi misle.
4: A o tom, ako ljudia myslia.
3: Kako ljudi misle.
9: Og hvor mennesker tenker.
8: Og hvordan mennesker tenker.
9: Om vår innre frid. Kan vara ordtala.
8: Om indre fred kan jag snacka ord.
3: Neka går våre.
6: As buki vjedje glagoljon.
0: Ja dobre slova znam. I zato mogu govoriti kako je dobro živjeti na ovoj cijeloj zemlji. I kako ljudi misle.
6: Slovo tvrdo.
0: O našem unutrašnjem miru. Neka govore naše čvrste riječi.